pamtím odkud znám za sebe. Nemám puno, ale i mám své. Nebo bez kraja se oskudicu, šume sokákej zlatnú ravnicu, krov nad glavom i ognište, tam me ugrije. Sada sam starý,